0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90.

Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.

nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: a Hit Radio 90. 5 minut před 7. Sugar Ray. Tak to máte do kafe. Já se jmenuji Vládě Řepka, přeju vám dobrý ráno samozřejmě. Už tady mám Kristýnu a spolu se podíváme, jak to jede.
1: Doprava.
2: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor na porouchané vozidlo na dálnici D11 na 21. kilometru ve směru na Prahu. Projíždějte tu opatrně. Na trase z Karlových Varů ve směru na Plzeň u odbočky na Krci šetří policie střed dvou osobních aut, počítejte tady s omezením. Kratší zdržení vás čeká na průtahu Trutnova na kruhovém objezdu u Lidlu, kde bourala dvě osobní vozidla. Kvůli sílícímu provozu se začínají tvořit kolony převážně kamionů na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna od 182. kilometru. Zdržení pro osobáky je do 15 minut. A na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo na krajnici. Při projíždění dejte raději nohu z plynu. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
0: A já ještě něco přidám. Dálnice D1 na 150. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda se zraněním. Tak na místě počítejte se zhruba už 2-kilometrovou kolonou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Počasí.
15: Pátek má být poslední opravdu letní den. Teploty na jižní Moravě až 31 stupňů, jinde očekáváme většinou 24 až 29 stupňů.
16: Hrajeme vám 90ky nonstop.
15: My jsme Hit Radio 90, v 7 hodin dobré ráno přeje Vláďa Řepka. Zuby už máte vyčištěný, jo? No proč se ptám? Protože byl představený kartáček s kamerou, tak abychom věděli, až budeme dneska někde chytračit nebo rozjíždět small talks, hned po ránu, o čem je dneska řeč. A hrajeme. New Radicals, dobré ráno.
16: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: S Filem Collinsem přichází na Hit Radio 90 i dobré zprávy. Jemu se daří, snad všechno, co u něj v životě bylo na houby, už konečně není a to sebou možná přinese i jeho novou desku, nebo alespoň remixy těch hitů, který jsme v 90 milovali, jako bylo You'll Be In My Heart. A další dobrá zpráva, Jumbo Jet A380, to je ten patrovej obřík, co má nahoře bar, jak lítal z Prahy do Dubaje, se nám od října také vrátí na pravidelný provoz. Tak to je skvělý ráno, měli bychom to nějak spečetit. Tak si zahrajeme Měsíc. Petr Fiala a Míša Klinková už za chvilku. Já jsem Vláďa Řepka, v 7.14 vám přeju dobré ráno s Hit Radiem 90.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebívlice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hitrádiu 90 svítí měsíc i v 7.26. Míša Klímková, Petr Fiala, kterého známe teda hlavně především z kapely Mňága až Ďorb. A víte, jak se jmenovala jeho úplně první kapela? Slepý střevo. A na zkouškách se tak styděli, že raději hráli po tmě. Úspěch teda potom přišel v těch devadesátkách, a to takovej, že všichni z kapely sekli s povoláním a začali se věnovat jen muzice. A za to my děkujeme. A my skáčeme teď do roku 98, tohle jsou Spice Girls, Viva Forever a já vám přeju krásné ráno s Hitrádiem 90.

0: Hit Radio 90 vás v 7.38 ladí předělávkou Bonnie Taylor v podání Nicky French. Dobré ráno vám přeje Vláďa Řepka. Tady na příkladu Bonnie Taylor, také nedávno zesnulé Američanky Dolly Parton, je krásně vidět ten rozdíl Evropa versus Spojený státy. Bonnie odešla, měla krásný rozloučení ve Walesu a taky v Portugalsku. V jednom bydlela, v jednom se narodila a budeme na ní vzpomínat. Ale po Dolly pojmenovávají kostely, silnice a letiště. Ale každopádně nedělám si z toho legraci, už teď nám obě chybí. 7.38, za chvilku se vrátím. Za minutu s Brianem Adamsem a taky Hadawayem live.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: Blíží se nám 8. hodina. Ode dneška můžete v Česku vidět jednu z nejdražších známek na světě. Kde přesně a od kdy to prozradíme v našich krátkých zprávách už za chvilku. Já se jmenuji Vláďa Řepka, vrátím se za chvilku. Ale nejdřív dám slovo Kristýně, která ví, jak se jede.
1: Doprava.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Nehodu máme v Praze u Hříněvsi v ulici Přátelství na křižovatce s ulicí Ke Kříži. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou, blokovaný je tu jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Na silnici 1/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo krátce před 5. hodinou auto chodce. Silnice je z toho důvodu uzavřena. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla na objízdnou trasu, která vede přes obec Střížov. A na D1 z Prahy do Brna budete popojíždět 15 minut v koloně před dopravní nehodou na 150,5 km. Pokud budete pokračovat dále na Brno, počítejte s kolonou kamionů stojící v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 180. kilometru a následně tvoří nesouvislé úsek kolon až po 196. kilometr. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
0: Dálnice D1 99. kilometr směrem od Brna na Prahu blokuje provoz dopravní nehoda. Na místě zasahují záchranné složky. Komunikace je dočasně uzavřena. Kolona má necelé 3 kilometry. Dávejte pozor.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začne v 10 hodin dvoudenní veletrh Sběratel. Vidění budou poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale také například staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si také mohou na veletrhu nechat ocenit svoje sbírky. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z 2 hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou.
2: Davide, děkujeme za skvělý zprávy, ještě se podíváme, jak bude.
0: Počasí.
2: Pátek má být poslední opravdu letní den. Teploty na jižní Moravě až 31 stupňů, jinde očekávejme většinou 24 až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Jsou země, jsou, kde se chodí na rozhovory bez ochranky a dělají se v maskách. A taky už víme, že česká soda má pokračování. Už to nedávají na ČT2, ale každý den na ČT24. Ale jsou místa, kde je svět v pořádku. A vy jste jedno právě našli. Dobré ráno, zítra Rádia 90 v 8 přeje Vláďa Řepka. Tady je Jennifer Lopez. A teda byl to nějaký náročný týden. Taky už se nemůžu dočkat, až bude večer.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: Beautiful South na Hitradio 90, Good as a Gold v 80. Pěkné ráno vám přeju. Dneska by měl být takový poslední letní den, na víkend už by se mělo ochladit a jak to vypadá s tou dlouhodobější předpovědí, meteorologové se na ní podívali a září má být teplotně nadprůměrné, trošku suché, v říjnu už by mělo zapršet a vás určitě zajímá, jaký budou Vánoce. Tak prý na blátě. A jaký je výhled tady u nás na Hitradio 90, Nick Cayman nebo UB40? Za chvilku.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let s

0: Zemichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Devadesátky jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

8.24, Bruce Springsteena na Hit Radio 90 střídají R.E.M. Víte, že tohle měla být úplně původní muzika k seriálu Přátelé. A když jsme u nich, tak partner Jennifer Aniston, Jim Curtis, vůbec poprvé veřejně promluvil o jejich vztahu. Prý jim jde skvěle a skvétá a nejvíc si pochvaluje právě to, jak ho slavná parta přátel přijala mezi sebe. Dobré ráno s R.E.M.

0: Píše za ně domácí úkoly, často je jejich první láskou a berou ji jako nejlepšího kamaráda. No tak to je umělá inteligence v rukou nejmenších školáků, ukázal výzkum. A ti, když si s něčím neví rady, tak první napíšou umělý inteligenci a pak až jdou za živým člověkem. Tak počkejte, ale teď upřímně. My, co jsme se narodili dříve, jsme na tom nějak líp, děláme to nějak jinak? Nemyslím si. Tohle je Joe Cocker, za minutu ho vystřídá George Michael, Outside na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pět minut před devátou, Pet Shop Boys na Hit Radio 90. Zatím ještě krásný ráno. Kdybyste si chtěli pustit, tak vydali album svých největších hitů. Remastrovaný samozřejmě. Jak to vypadá na silnicích? Mrknem se tam právě teď.
1: Doprava.
0: Praha. V Plzeňské ulici na křižovatce s Makovského ulici bourala dvě osobní vozidla, tak počítejte se zdržením. V Praze 5 na Smíchově na Hořejším nábřeží u křižovatky s ulicí na Bělidle došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. A ještě jednou Praha. Jaro v Hartigova ulice u křižovatky se spojovací směrem do centra bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální. A Kristýna ví ještě víc.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Nehodu máme na Praze 5 v ulici k Barandově ve směru z centra, kde stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením. Popojíždět budete také na pražském okruhu u obce Ořech, a to vlivem silné dopravy. V obou směrech tady naberete zhruba 10-minutové zpoždění. V návaznosti na to se plní také konec dálnice D5 před napojováním na pražský okruh, kde se popojíždí asi 10 minut v kole.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: počasí.
1: Dnešek by měl být poslední opravdu letní den. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Večer se ochladí, v noci bude pršet a dokonce může i bouřit.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jmenuji se Vláďa Řepka a 2 minuty před 9 navazuju na předpověď, a že tedy ideální bude vzít si holínky, košík a vyrazit o víkendu na houby. Ty porostou hlavně ve vyšších polohách, zatím jenom v Čechách, na Moravě, tam si musí počkat. My nečekáme, jedem dál. Robert Miles na Hit Radio 90.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

909, Hit Radio 90 a na něm Jason Donovan. Vzpomínám si, že jsme měli na videokazetě nahraný nějaký klipy a úplně na konci byla asi minuta a půl Hang On To Your Love. A na to jsem přišel, víte kdy? Včera, když jsem se díval na to, co hrajeme a pustil jsem si na YouTube klip k téhletý písničce, tak jsem měl Vánoce v září. Štafetu Jason Donovan předává jednak v životě svojí dceři, která jde v jeho stopách a hraje třeba v seriálu Neighborhoods jako on a taky na divadle a na Hit Radio 90 za chvilku Shania Twain anebo Alanis Morissette.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: 90. 90. Non-stop. Hit Radio 90.

Milujeme Shania Twain na Hit Radio 90. V pondělí to bude přesně 30 let, co v Praze na Letný zahajoval svoje turné Michael Jackson. To si spolu připomeneme, budeme k tomu mít v pondělí speciální vysílání. A když se vrátíme ke 4. září 96, tak Praha. Absolutní dopravní kolaps. Jackson se totiž popoledně vydává do centra jako běžný turista, kupuje tam v antikvariátu nějaký mapy, mává kolem jdoucím a když se vrací do hotelu Intercontinental, tak na něj před vchodem čeká 5000 lidí, strašně křičí a začnou křičet ještě víc, když jim Michael zamává z terasy. Tak si to napište prosím do kalendářů, v pondělí to probereme všechno podrobně, den po dni. Espen Lind, Robbie a teď Blair na Hit Radio 90. Je 9.24 a přeju vám krásný pátek, já jsem Vláďa Řepka. A...

0: 9.35 na Hit Radio 90, Robbie Williams. O víkendu má pršet, tak jestli se vám nebude chtít na houby a budete chtít sedět doma a koukat na televizi, tak na Disney Plus měl tento týden premiéru spin-off Hvězdných válek Mandalorian a Grogu. A je tam taky v Lego verzi. Když zůstanete s námi, tak za minutu budou Roxette, do desátý třeba ještě Chinasky nebo Salt and Pepa. Já jsem Vladě Řepka, přeju vám klidný víkend a v pondělí ahoj.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik. Víc než si myslíte.
5: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
6: Sobota 5. září.
5: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
6: Sobota 5. září.
5: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz
7: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
0: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Pěkný pátek, já nevím, jestli je to tou školou, ale uteklo to teda strašně. Týden u konce, před námi možná lehce deštivý víkend, tak se bude zítra aspoň ráno krásně a dlouho spát. Já jsem Markéta Rachmanová a zase nám to bude krásně hrát, tak díky, že jste s námi, hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90 Týna. Včera na mě vyskočilo její takový starší video a jak se vždycky mluvilo hlavně o tom, jaký má Týna nohy. Tak mě teda jako často přišlo nefér, že se to staví do popředí víc než vlastně ten její dokonalý hlas. Ale když jsem ty nohy viděla takhle po letech, jako oni byli fakt strašně dobrý. Dneska, kdyby Týna ještě byla, tak by je určitě foukla na OnlyFans a ty nohy by vydělávaly možná daleko víc než jedna její úspěšná deska. Pokračujeme dál, Hit Radio 90, hezký pátek.

0: Hit Radio 90.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
1: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: 90 jsou zpátky.
0: Hit Radio 90.
5: 90.

0: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Jsem!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Pěkný páteční dopoledne, první zářijový víkend bude místy deštivý, tak k tomu přihlédněte, až budete plánovat svůj volný čas. A jestli máte nějaký pracovní nedodělky, tak by vás to třeba nemuselo zase tolik mrzet, ta zamračená obloha. Markéta s vámi, ahoj, pojďme hrát.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Autojarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Těhleti Němci se hodně dobře učili anglicky a proto byl ten projekt vlastně tak úspěšný. I když ono se tenkrát taky dost často stávalo, že to celý zpíval někdo úplně jiný, že jo, než kdo byl pak uvedený na obalu. Asi si nebudeme dělat iluze, že Milli Vanilli byli jediní. Na ty dva chudáky to jenom prostě dost hlasitě prasklo. V jednom z dílů našeho podcastu Vypalovačka se mimochodem i o tomhletom bavíme s klukama z Hitrádia 90, tak si ho můžete dát stále na YouTube nebo na Spotify. Hezké odpoledne. Give me a D. D. Give me a I. I. Give me a S. S. Give me a C. C. Give me a O.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Březová!
2: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová!
3: Resort březová.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Barbie, let's go party.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Pěkný pátek, 4. září. Bavili jsme se tady ve studiu, že někdo z týmu půjde zkusit o víkendu houby a dá vědět, jestli to dopadlo jako totální ponížení s prázdným košem, anebo naopak, jestli z toho budou hody. Dáme vám určitě vědět. Já jsem Markéta Rachmanová a ty úlovky v téhle hodině mají taky něco do sebe. Tak hezké odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Escucha el ritmo.

Už v pondělí 7. září to bude 30 let od velké chvíle. Od chvíle, kdy na Letenský pláni zaspíval Michael Jackson. My se tady tomu budeme věnovat od rána. Spousta vzpomínek, informací a večer všechno vyvrcholí dvouhodinovým History Night, kdy pojedeme opravdu playlist, jaký Michael předvedl v Praze tenkrát na Letenský pláni a odstartoval tak vlastně světový History Tour. Tak už v pondělí 7. září tady na Hit Rádiu 90 a bude skvělý, když se přidáte. Come here, baby. We'll be right back.

0: Hit Radio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Takhle jede pátek. Snad vám to víkendový přesuny nenabourají kolony, kterých jsme si tady první školní týden všichni asi užili až dost. Tak plynulou jízdu s Hitrádiem 90 přeje Markéta.
0: Hitrádio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Baumax slaví 10. narozeniny.
1: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
0: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 6. září do Baumaxu v Praze Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Devadesátky jsou zpátky. Oh, Barbie, let's go party.

Svět je hodně barevný a taky hodně plastový, ale díky mladší generaci se to prej přece jenom trošku mění. Dneska je totiž spíš trendy nosit svou stálou lahev s pitím, kterou doplňujeme, než si kupovat celý balení anebo PET lahve. Hodně tomu taky přispívá design těch flašek. Já jsem teda včera shodou okolností viděla dívku s fakt tak hezkou barevnou lahví, až jsem měla chuť se jí zeptat, odkud ji jako má, že bych si ji koupila taky, ale ta slečna byla tak zabraná do svýho mobilu, že jsem nechtěla riskovat ten její vražedný pohled. Ale jo, tenhle ten trend mě baví. Tak hezké odpoledne, dál ladíte Hit Radio 90, tohle už je Lenny Kravitz.

0: A nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To byly New Kids on the Block na Hit Radio 90, 4 minuty před 14, což je čas, kdy se s vámi už také vítá Ivo Aláč, přeju vám krásné páteční odpoledne. Je tu i kolegyně Lucie. Doprava.
1: Kolonou počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují už na stém 68. kilometru u sjezdu na Domašov. Osobním autem projedete levým pruhem s asi 20-minutovým zdržením. Kolonou počítejte i na Pražském okruhu ve směru od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se tam asi 15 minut. A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte v koloně u mostu Šmejkalka. Popůjíždět budete zatím asi 10 minut.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
5: Sobota 5. září.
4: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
5: Sobota 5. září.
4: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
8: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
0: Počasí. Dneska máme převážně oblačno, někde už se vyjasňuje, ale na severu se večer objeví místy přehánky a výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31. Zítra by mělo být zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, s nejnižšími nočními teplotami 18 až 11 a nejvyššími denními 17 až 26. No a v neděli nás čeká slunečný den s teplotami 18 až 24.
14: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Za chvíli je král popu, ke kterému tady budeme mít něco pondělí, jak už možná víte, pokud ne, tak určitě vám k tomu ještě něco povím, ale předtím si dáme taky bič.
14: Hit Radio 90 a Ivo Aláč.

0: Před Eňou jsme tu na Hitrádiu 90 měli Michaela Jacksona, od jehož příletu do Prahy to včera bylo přesně 30 let. Dneska je výročí jeho nákupů v centru. V antikvariátu si prohlédl staré mapy Čech a Prahy a vyobrazení našich hradů a zámků. Pak se podíval zblízka na sochu svatého Václava, na můstku byl v knihkupectví a pak v hračkářství. No a v pondělí to bude 30 let od jeho koncertu na Letné a tak se tomu budeme věnovat ještě víc. Na Hitrádiu 90 večer dokonce zahrajeme všechny písně, které tenkrát v Praze zazněly. Za chvíli ale něco z Armagedonu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

Program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

Krátká updateovaná verze 80-kového hitu Cherish, kterou měl na svědomí Papa Bear, tedy tatínek medvídek. Když už jsme u toho, tak jestli pro svá děcka vymýšlíte plány na první víkend školního roku, tak se dá jít i do kina. A to ne na žádnou neuvěřenou novinku, nejbrž třeba i na návrat Pixarovky Auta po 20 letech. Dnešní 3 ve 3 ale věnujeme filmu, který by děti rozhodně vidět neměly a naštěstí má i naprosto odrazující název Sex a smrt v kempu Miasma. Pro nás dospělé je ale ideální a taky má i skvělý soundtrack, podobně jako třeba film Go z roku 1999. Na tom soundtracku jsou třeba No Doubt, Fatboy Slim, anebo Na celý Imbruglia. A potom taky tenhle ten velký hit Steal My Sunshine od Party Len. Tady je na Hit Rádiu 90.

0: na poslední dny zpěváka, který by se zítra dožil 80 let a my jsme na něj na Hit Radio 90 zavzpomínali teď posmrtným hitem Heaven for Everyone. Za chvíli Erasure nebo Celine Dion.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tak když si to teď vyžádal, Mick Hucknell, ano, milujeme tě. Say You Love Me od Simple Red doznělo na Hit Radio 90, 3 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, ale předtím taky aktuální informace z dopravy od Lucie. Doprava.
1: S nesouvislou kolonou počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují v pravém pruhu už kolem 170. kilometru a popojíždí až po 196. S kolonou počítejte také na Pražském okruhu ve směru od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se tam asi 15 minut. A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte v koloně u mostu Šmejkalka. Popojíždět budete asi 10 minut.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku Pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska máme převážně oblačno, někde se už vyjasňuje, jako třeba tady u nás v Praze, ale na severu by se večer ještě měly objevit místy přehánky, výjimečně i bouřka. Zítra už by to mělo být s deštěm nebo přehánkami a bude převážně zataženo až oblačno, ale v neděli nás čeká slunečný den. Nejvyšší dnešní denní teploty 24 až 29 na jižní Moravě až 31, zítra 17 až 26, v neděli 18 až 24.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Od včerejška je v našich kinech film Sex a smrt v kempu Miasma. Je to taková moderní podsta osmdesátkovým vyvražďovačkám typu Pátek 13., ale je to takový spíše netradiční, atmosférické, než přímočaré. Uspělo to letos v Cannes, já to viděl ve Varech a nadšený jsem byl jak z výkonu Gillian Anderson, tedy tehdejší nebo někdejší Scaliové, ale i z devadesátkových písní, které se ve filmu objevily. Závěrečnou scénu doprovází velký hit Donny Lewis, jednu hodně smyslnou uprostřed No Ordinary Love od Sade, a úvodní i závěrečné titulky obstaraly písně od R.E.M. No a protože je ta na začátku filmu předělaná, tak teď si dáme ten originál.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: To, co právě doznívá na Hit Radio 90, I Love You Always Forever, Donny Lewis, teď můžete slyšet i v našich kinech. V závěrečné scéně filmu Sex a smrt v kempu Miasma, ve kterém je i No Ordinary Love od Sade a taky cover písně Night Swimming původně od R.E.M. To byly dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90. Dejte vědět, pokud na ten film se Skaliovou půjdete.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Madonna na Hitrádiu 90 zpívala Na ničem vlastně nezáleží. Pořád se mluví o daních z alkoholu, tabákových výrobků, hazardu a jiných závislostí, ale zubaři z celého světa dneska diskutující v Praze navrhují i vyšší zdanění cukru, tedy všemožných sladkostí a sladkých nápojů, které nám ty zuby kazí nejvíc. Jako asi klidně, ono to má vlastně jiné neduhy, ale zase, kdo by si nechtěl alespoň někdy osladit život, že jo?

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Radio 90 si občas hrajeme i ty další hity Spin Doctors, ale úplně nejradši a nejvíc tenhle ten největší o dvou princích. Two Princes, 5 minut před 16. zazněl i dneska ve vysílání Hit Radio 90. Ale co teď zazní, to jsou aktuální informace od Lucie.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. S nesouvislou kolonou počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují v pravém pruhu už kolem z tého 70. kilometru a popojíždí až po stý 96. Na dálnici D1 na stém 96. kilometru ve směru z Brna na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Tady se zdržíte asi 20 minut. A popojíždět budete také na Pražském okruhu ve směru od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech. Tady se zdržíte asi 15 minut. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Zítra by mělo být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 11, nejvyšší denní 17 až 26. V neděli nás čeká slunečný den s teplotami 18 až 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jak jsme slyšeli, po dnešním nejteplejším dni týdne nás tedy čeká o něco chladnější víkend, ale v pondělí a hlavně v úterý bude zase vedro. A takhle se to líbí skupině Backstreet Boys. Budou zpívat I Want It That Way.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Včera večer jsem byl skoro okolností na premiéře filmu Zápas století, který je tedy o zápase Angličanů na mistrovství světa 1986. A řeší se tam, je to jejich vítězné v roce 1966. Tohle vzniklo k Euru v 96. pořádaném přímo v Anglii. A proto se v tom hitu zpívalo It's coming home. Football's coming home. To byly Three Lions 96. Za chvíli na Hitrádiu 90 třeba ATB anebo BSP.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Březová!
8: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
7: Březová!
9: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
7: Březová!
9: Resort březová.cz.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 dospívává jedna z těch žen, do kterých jsem se platonicky zamiloval v 90. letech, hlavně poté, co jsem viděl videoklip této písni Baby Baby, to byla Amy Grant. Co se týče víkendu, tak milovníci letadel můžou buď na letecký den na letiště v Křižanově, které slaví 90 let, anebo do Prahy na den letiště Letňany, které je o 12 let starší. Ti, co radši motorky a veterány, se můžou přijít podívat na výstavu a závod do vrchu z Braslav jíloviště nebo na Prague Harley Days na Holešovickém výstavišti. Sběratelé mají o víkendu sraz v pražském veletržním areálu v Letňanech. Taky bude dvoudenní vinobraní na Pražském hradě a kampus Hybernská hostí dvoudenní houbařský festival. V neděli je kloboukový den v Luhačovicích, v jiném lázeňském městě v Karlových Varech pak minifestival Pohádkové září v Městském divadle a slavnost pruhovaných plavek v neděli uzavře plaveckou sezonu na rybníku Svět v Třeboni. Samozřejmě tohle není všechno, určitě je z čeho vybírat i ve vašem nejbližším okolí. Stejně jako je tady možné vybírat se spousty hitů. Tady je jeden od Jimmyho Cliffa.

0: na singlech. Byla z toho i cena Grammy za nahrávku roku a my si tady pravidelně dáváme i na Hit Radio 90 v tomto období. Another Day in Paradise, klasika Phila Collinse, za námi za chvíli Pulp nebo Mark Anthony.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl jeden z hitů, který prostě na Hit Radio 90 nemůže chybět. Pod Hanson, 4,5 minuty před 17. je čas na náš pravodajský servis a za chvíli Dominik nabídne souhrn zpráv, ale ještě předtím Lucie s dopravou. Doprava.
1: Na dálnici D1 směrem od Prahy na Brno počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 6. po 21. kilometr. Důvodem je dopravní omezení. S nesouvislou kolonou počítejte také na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují v pravém pruhu už kolem z tého 70. kilometru a popojíždí až po 196. Na dálnici D1 na stém 96. kilometru ve směru z Brna na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují jeden pruh. Tady se zdržíte asi 15 minut. A nehoda blokuje provoz v Praze na Štěrboholské spojce. Za odbočkou na Průmyslovou ve směru na Černý most kolona se tvoří od Spořilova.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: On air, online, v dabu i v aplikaci
12: Rádia.cz.
11: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
13: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Zástupci sněmovní opozice se obrátili na ústavní soud. Navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, a to v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. O jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Kanoista Václav Chaloupka má na krku další medaili. Poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati zvítězil o 16 setin sekundy před lídrem seriálu ze Slovinska. Naopak se nedařilo Martině Sadkové, která v závodě kanoistek skončila šestá a přišla o vedení ve světovém poháru.
11: Počasí.
0: Zítra by mělo být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, nejnižší noční teploty mezi 18 a 11, nejvyšší denní 17 až 26. V neděli nás čeká slunečný den s teplotami 18 až 24.
11: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Odbyla pátá, tak věřím, že už má většina z vás padla a může tedy vlastně užívat víkend. Teď něco pro ty, kterým skončí směna až v 10 přesně, ten sharp.
11: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 Anaka a její skvělá věc Nebe. Jestli nevíte, který slavný film měl v našich kinech premiéru přesně před 34 lety, tedy 4. září roku 1992, tak vydržte do 17:30, dáme si z něj náš dnešní filmový hit. Do té doby třeba Boy George nebo Sixpence None the Richer.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKick. Kick, víc než si myslíte.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Tohle byla 90-ková verze hitu Bad Boys Blue, kterou mají někteří ještě radši než ten originál. A jak to máte s Mortal Kombat? Líbí se vám spíš ty dva 90-kové filmy, anebo ty dva, které vznikly nedávno? Přiznám se, že mně se teda líbí víc ty nové. Dal jsem si je všechny čtyři o uplynulém víkendu, protože jsem svou domácí videotéku doplnil o Blu-ray s těmi dvěma nejnovějšími, které jsou od minulého týdne k sehnání buď samostatně nebo dvoudílné kolekci, jak na klasických Blu-rayích, tak na těch ultra HDčkových, i v pěkném steelbooku a se spoustou bonusů na obou nosičích. Oba filmy jsou teda dosti krvavé na to, abych vám je doporučil jako dárek pro školou už zatížené potomky, no ale pro tatínkovský relax ideální. Zejména pokud jste taky jako teenageři hráli ty stejnojmenné hry. Za chvíli něco z úplně odlišného filmu, jako náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Rádiu 90, ale teď už Ameno.

0: S více než dvouletým zpožděním se do našich kin dostala Pretty Woman. Bylo to přesně před 34 lety, tedy 4. září 1992. A proto jsme si Must Have Been Love od Roxette zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Za chvíli třeba Vanastovky a Anděle, ale ještě předtím aktuální info od Lucie. Doprava.
1: Na dálnici D5 na 2,5 kilometru směrem z Rozvadova na Prahu se v koloně srazila dvě nákladní auta, blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam s narůstajícím zdržením. Popojíždět budete i na Pražském okruhu. Na 23. kilometru ve směru na letiště bouralo osobní auto s nákladním. Na dálnici D11 na 13. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržíte se kolem 5 minut. A s nesouvislou kolonou počítejte také na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují v pravém pruhu už kolem z tého 70. kilometru a popojíždí až po stý 96.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka katáhnout delfína.
5: 90ky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90ka.
5: 90ka. 90ky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90ka. 90ka.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Berchtoldsem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
1: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
0: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
1: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
2: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
0: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: 90 jsou zpátky.
1: Stavebniny. www.izomat.cz.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz. Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Pňovanech u Plzně za 5 milionů 600 tisíc korun. Rodinný dům v Hospozíně na Kladensku za 5 milionů 900 tisíc. Byt 3+1 v Praze Letňanech za 7 milionů 990 tisíc. Pozemek v Olešnici na Královéhradecku za 275 tisíc. A pole v Žiželicích u Kolína za 108 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
4: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespanedeš páříma s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Co to zas Popaj skuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90. Non-stop.
1: Senti. Allora, dammi la tua mano.

0: Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Březová!
3: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
2: Březová!
4: Resort Březová.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Ne, to je...
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fuga z Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

v devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka. Try to

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.